studio Avalon. Ke gala večeru už tradičně patří i vyhlášení vítězek výzvy. Žena Českokrumlovska a žena Českobudějovická. V programu dále uvidíme

0: Od toho má paní.
1: Skutečně? Milý Alberte, doprovoďte mě prosím do zámecké zahrady.

0: já nevím, co všechno najednou.
1: Ještě tomu dát pokud možno řvavý titulek, aby se to prodávalo.
0: Ano, takže asi prostě srovnávat tu práci v době, kdy jsem ji zažil,

Navíc se poslední dobou dostala záhadně k dost velkému majetku. A od té doby to tady jde všechno do háje. Jdu pro další.

0: To má vůbec, ale druhá je to, že ta hlava neustále běží a pracuje, takže jako tvoří se vám teď dobře třeba, jaký jsou třeba vaše okruhy témat nebo těch inspiračních zdrojů?
1: Vlastně to období je velmi vzácné.

0: Škodovky, tam jasně udělal jim objednávky jako na zimu, pak šel do teplárny na zimu, taky oběhl ty fabriky, co byl zvyklý, oni všichni měli prostě jako objednaný uhlí
1: A pak
0: na
1: mrzli.
0: sezónu.

0: Tentokrát mi neutečeš, spratku.
1: Já jsem nikam neutíkal.

0: Některý, neříkám, že jsem nějaký extra fotograf, ale některé ty fotky, jako si myslím, subjektivně, že nejsou úplně špatný, jak si říkám, tak já už bych se tak jako jednou mohl třeba i užít, že bych se na to
1: Nakoukat.
0: vyspoukal. Ale nějak, já se jsem si uvědomil teďka při té poslední cestě, kde s náma byl ještě jeden jako

a v tom je ta obilovina skladována. Máme zároveň tu budovu vybavenou technologiemi, to znamená naskladňovacími a vyskladňovacími, abychom to dostali do toho sila, ale také z toho sila, tu obilovinu. Takže když přijedou o

Vlastně podle mě snad jediný český, pardon, když to řeknu takhle, pojízdnej cirkus muziky, kdy místo toho, abyste řekli lidem, tak a my děláme festiák tady, a vy se seberte a přijďte všichni sem, tak byste to vzali a takhle jste to začali jako posouvat a říkali jste jenom si takhle do to...

Praze, noční klid 10, takže my jsme hráli od 8:30 do 10 a za hodinu jsme byli doma. A na prázdninách normálně chodí spát 11:00 do 12:00, takže to zvládnu krásně. Bylo to strašně boží. Prostě úplně, jak jsem ti říkal předtím,

Vítejte u dalšího dílu Poutníků. Tentokrát vás zveme na procházku jedním z nejmalebnějších měst severní Itálie. Městem rybářů, lodí, kanálu a starých domů,

0: jiný problém, tak je pak po zábavě a je to o řešení, no.
1: Ano, ano. A to, když potom zaprší hodně, no tak, tak jo, jo, no, to víme, no.
0: Ale teďka to vypadá, že tentokrát
1: vypadá to, že bude dobře, no. Držme si palec.

0: když jako zaspomínáš, to máš plus před 20 lety.
1: Jako asi bych seděl tady, ale byl bych úplně jiném stavu, než jsem teď. To bylo divoký. Byl fakt. My jsme to hráli ještě

přímo na dřevěných kůlech, kterým se říká brikole uprostřed vody. Je to Madonna Immacolata, symbolická ochránkyně rybářů, námořníků a všech lidí, kteří se každý

0: hudební tvoji, by mě to nenapadlo, že jsi napsal takhle vtipnej a takhle zábavnej seriál. Ne, že bys to jako nemohl umět, ale jako je to zvláštní dvojedinost.
1: No, tak já v té muzice se taky snažím hledat humor, i když je o většinou o strašlivých tématech.

0: Být kulisákem je asi nejlepší práce na světě.
1: Že to je dobrý začátek.
0: Takže jsem jako opravdu rád dělal kulisáka, a pak jsem samozřejmě zjistil, že třeba jako asi budou i nějaký zajímavější věci, že samozřejmě

0: Dobře. Dobře, vemte si je.
1: Svažte je! Oba!
0: Ale to jsme se nedomluvili.
1: Dohoda zněla, aby jsme ho nezabili.